0: ale še bito,
1: on to hrý jim drýka.
2: A vole, dáme pětí
3: kezé. Vrtel kraber se nejle máme kestu.
0: Mono za kážero, co mono drý opa.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
3: Vrtel kraber se nejle máme kestu.
0: Kejnke, mítke, má jaká macha brunka zem.
1: Jo, díkej.
2: Sich, jos, jos.
3: Vrtel kraber se nejle máme kestu.
1: Kovír vy je jůr, fušek,
0: tak on ten. A výkuk, on mou ho má mérno.
3: Vrtel kraber se nejle máme kestu.
4: Witches.